The house horn. The house horn. The house horn. The house horn.

0: Jsou 3 hodiny na rádiu B.
1: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Dobrou noc s Rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Jiří Grossman, vyhlášený gentleman tuzemské populární hudby 60. let, byl znám svou přirozenou elegancí, slušností a inteligentním humorem. I bez formálního vzdělání v oblasti hudby či herectví, jeho neodolatelné vystupování u mikrofonu a na jevišti okouzlovalo publikum. Dožil se pouze 30 let, ale i za tak krátký čas stihl zanechat významný otisk ve světě české hudby. Petra Dvořáková představuje svůj nový román Ordinace, který navzdory názvu nepřehrává klišé známé z televizních seriálů. Na obálce knihy je symbolicky spletený fonendoskop ve tvaru srdce. Román nabízí hlubší pohled na lidské osudy a emoce s léčivým účinkem. Po 35 letech od svého uvedení se slavný film Tankový prapor vrací do kin a nabízí divákům znovu otevření nostalgických vzpomínek na minulost. Tento snímek je prvním soukromým filmem natočeným po znárodnění kinematografie, což ho činí významným milníkem české filmové historie. Tankový prapor zůstává nejoblíbenějším titulem v tuzemských kinech a jeho nadčasový příběh oslovil již miliony diváků. Od kultury zpět k hudbě.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Užij si jamajské slunce na Béčku.
3: Yes, Empress Divine. Every time I'm looking at your face, you make my world a brighter place. Yeah. And your majesty and grace,

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Moose pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené
4: Sebestřeh. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných $81.4 milionů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Zarepuj si s námi na Béčku.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jiří Grossman, vyhlášený gentleman tuzemské populární hudby 60. let, byl znám svou přirozenou elegancí, slušností a inteligentním humorem. I bez formálního vzdělání v oblasti hudby či herectví, jeho neodolatelné vystupování u mikrofonu a na jevišti okouzlovalo publikum. Dožil se pouze 30 let, ale i za tak krátký čas stihl zanechat významný otisk ve světě české hudby. Petra Dvořáková představuje svůj nový román Ordinace, který navzdory názvu nepřehrává klišé známé z televizních seriálů. Na obálce knihy je symbolicky spletený fonendoskop ve tvaru srdce. Román nabízí hlubší pohled na lidské osudy a emoce s léčivým účinkem. Po 35 letech od svého uvedení se slavný film Tankový prapor vrací do kin a nabízí divákům znovu otevření nostalgických vzpomínek na minulost. Tento snímek je prvním soukromým filmem natočeným po znárodnění kinematografie, což ho činí významným milníkem české filmové historie. Tankový prapor zůstává nejoblíbenějším titulem v tuzemských kinech a jeho nadčasový příběh oslovil již miliony diváků. Od kultury zpět k hudbě na rádiu.
4: Zpomal s náma. Na Bé.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřeba. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavému.
4: Rádio B.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Jsme na cestě, je slunovrat, kus mě se chce jen sprchovat a kus vlí.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Radio B.
1: Hudební novinky na Radio B.
2: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pustme vaší oblíbenou

0: Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.
1: Hrubé, vítej v rytmu tvého srdce.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B. Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Pohodička z reggae na B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jiří Grossman, vyhlášený gentleman tuzemské populární hudby 60. let, byl znám svou přirozenou elegancí, slušností a inteligentním humorem. I bez formálního vzdělání v oblasti hudby či herectví jeho neodolatelné vystupování u mikrofonu a na jevišti okouzlovalo publikum. Dožil se pouze 30 let, ale i za tak krátký čas stihl zanechat významný otisk ve světě české hudby. Petra Dvořáková představuje svůj nový román Ordinace, který navzdory názvu nepřehrává klišé známé z televizních seriálů. Na obálce knihy je symbolicky spletený fonendoskop ve tvaru srdce. Román nabízí hlubší pohled na lidské osudy a emoce s léčivým účinkem. Po 35 letech od svého uvedení se slavný film Tankový prapor vrací do kin a nabízí divákům znovu otevření nostalgických vzpomínek na minulost. Tento snímek je prvním soukromým filmem natočeným po znárodnění kinematografie, což ho činí významným milníkem české filmové historie. Tankový prapor zůstává nejoblíbenějším titulem v tuzemských kinech a jeho nadčasový příběh oslovil již miliony diváků. Od kultury zpět k hudbě

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
5: Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Zdravím všechny posluchače Rádia B a především zdravím všechny Bradas a Sistas a milovníky reggae hudby. Já jsem Šazo a dnes mám pro tebe zase nový díl pořadu Revolution. Samozřejmě pořad Revolution je o reggae, kdo neví, tak teď už to ví a kdo ví, tak ví. No, takže si udělejte pohodlíčko, nebo si dejte třeba něco dobrého k jídlu, nebo si vemte třeba pevný boty na to, abyste mohli tančit. A každopádně my jdem na to. První novinku, kterou tady dneska pro vás mám, tak ta je od Ja

0: No a my se teď vrhneme hned na další pecku a podíváme se na španělského zpěváka, který se říká Caliaja. Vydal nové album, který se jmenuje Sunshine. No a na tomto albumu můžete najít 10 pecek, na kterých je i spousta featů. Bohužel, co se týče masteringu, tak toto album není úplně dokonalé. Určitě bych mu doporučil pořádného producenta nebo někoho, aby se mu na to podíval. Každopádně i tak to album není vůbec špatný, jen říkám, že některé ty tracky mají nižší kvalitu a to slyší i mé hluché uši. No, každopádně vybral jsem track, který se jmenuje Marley a ten je společně se zpěvákem Jeremie Joye.
1: Stand up. Ooh! Big Dada respects.
2: Dumbi, dumbi, dum, dum, ba, da, da. Una mano arriba que llegó el Rastaman.
3: Welcome, music.
2: Oh, yeah.

Máte obrovské štěstí, protože já nesmírně dobře ovládám španělský jazyk a jsem si naprosto jistý, že tento track byl právě o Bobovi Marleym a o jeho tvorbě a možná trochu i o jeho životě. Takže to vše k mé španělštině. No a my jdeme dál. Máme tady borce, který se narodil na Jamajce, ale žije ve Francii. Říká si Zion Head a též vydal nový album. To album se jmenuje Mount Zion. No a já jsem pro vás vybral track s názvem Education.

Jelikož jsme tady měli teďka dva interprety, kteří měli nový alba vydaný, tak samozřejmě do třetice všeho dobrého a zlého. A jak už to tak bývá, tak stejně v tuto dobu vždycky představuju nebo ukazuju nějaký album, který mě baví, který mě zaujalo, takže tentokrát to vezmu trošičku hlouběji, bych řekl. A podíváme se na zpěváka, který je taktéž z Francie a samozřejmě teď ve zkratce něco o něm. Takže Karl Appella, lépe známý jako Blacko, se narodil ve Francii v Montfermeil, Saint-Denis a to 5. února v roku 1979. Hudbou začal vystupovat už ve svých 12 letech a v pouhých 16 letech si zaspíval na koncertě s americkým raperem Isou Dinou. V roce 1997 se stal součástí legendární francouzské hip-hopové skupiny Sniper a tam vlastně vydržel až do roku 2007. Poté se vydal na solovou dráhu, kde do hip-hopu začal míchat reggae hudbu, no a tomu vlastně vydrželo až do dnes, nebo do dnes. Dnes spíš můžeme z jeho tvorby slyšet víc reggae než hip-hop, ale své kořeny podle mě jako nezapře. No a já jsem vám chtěl ukázat část jeho nového alba, který se jmenuje Chakras a obsahuje neuvěřitelných 22 skladeb, to už se dneska moc nevidí. No a hlavně na tomto albu můžeme najít i dost zajímavý feety a to třeba se jmény, jako jsou například Sizzla, Mr. Vegas, Pressure Bass Pipe, Turbulence a další. No, takže jako vždycky vybral jsem pro vás dva tracky a ty tracky vlastně mají název. Jeden se jmenuje Spiritual War, druhý je Youth Den, ten první je právě s Pressure Bass Pipem, jak jsem zmiňoval, a ten druhý je se Sizzlou. Takže jo, dáme si tyhle dvě věci hnedka pěkně za sebou. Jo, jo.

Právě nám dohrála malá ukázka z alba Chakras od zpěváka, který se jmenuje Blako. Jinak já jsem Šazo a ty posloucháš pořad Revolution na rádiu B. No a my si teďka dáme nějaký dancehall, protože ten tu ještě nebyl a myslím si, že už ani nebude. A jediný dancehallovej hit novej nám dneska přines zpěvák, který si říká Deadly Hunter a s ním společně Black Satin na produkci.

Deadly Hunta a jeho Pull Up. Musím uznat, že tento zpěvák patří k mým oblíbeným a to už jenom proto, že jsem byl několikrát na jeho koncertu a vždycky, ale opravdu vždycky jsem si ho náramně užil, protože ta jeho show má prostě energii. Ty tracky jsou boží a to ještě jak on to umí podat. Rozhodně doporučuji. Nevím teda, jestli bude mít letos nějaký koncert v České republice, ale pokud by měl a nebyli jste, tak doporučuju a ještě jednou doporučuju. Takže dobrý a my jdeme dál, protože další věc, velice fajnová věc z Jamajky, je od Fantana Mojaha na velice známém rytmu a tento track nese název Friends.

0: Nevím, jestli jste si toho všimli, nebo jste to zaregistrovali, ale Radio B bude letos mediálním partnerem Culture Reggae Vibes Festivalu, který se odehrává v Hořicích, a to 6. až 8. 6. Mám z toho neskutečnou radost a brzy bych měl u nás ve studii přivítat pořadatelé tohoto festivalu, kde bychom si o tom měli říct víc, pokecat. A samozřejmě bude asi nejspíš i nějaká ta soutěž o lupínek, o lísteček, možná i u jiné věci, uvidíme. Až se dozvím, všechno vám dá čas vědět, samozřejmě momentálně je všechno v jednání, ale letos u toho bude Radio B. No a u čeho že vlastně bude, že jo, taky bych měl něco zmínit. Ano, už vydali finální plakát, kde jsou opravdu parádní jména, je tam třeba Zion Train, kapela Think, Kraken Dubs, Demolition Manem, Polemic, Jamajky, Benny Page a MC Navigator, neskutečná šleha, United Favor a Kokoman. No prostě spousta výborných kapel a ve spojených s tím místem je to prostě dokonalost. Takže až budu vědět víc, určitě se to dozvíte taky, ale letos bude Radio B u toho. Yupio. No a my jdeme na další věc, která je od Blacko, J.A. a Jamu, jmenuje se to Jericho Skank a je to takový rapový beat, no a samozřejmě Blacko, J.A. vždycky zandá jako pán, tak pojď mi.
1: Now comes the thing called the Jericho Skank, show the world what a real top rank. I made them know, sir, no island of the tank, we not play a ramp. Now this a Blacko, J.A. Tell them, there's no getaway. Watch them style there. Shoot.

No a po troše toho hip-hopu si musíme dát taky něco s pořádně hutnou basou a tohle má basu tak hutnou, že se bude klepat i lustr u tvých sousedů. Tentokrát si dáme věc z dílny Radical Vibration a ty si pozvali na mikrofon francouzského Big Reda a dali dohromady věc, která se jmenuje Repercussions.

Já jsem Šazo a ty posloucháš pořad Revolution. No a co by to bylo za pořad Revolution, kdyby tam nebyl žádný Raga Jungle? No to by nebyl pořad Revolution, protože ten tam prostě musí být. Takže další věc, kterou si dáme, bude už Raga Junglová a je to remix od Briana Brainstorma a je to remix na věc od Oscara Brandou a Muff Mizzy, Humble Liona a ten jejich track se jmenuje 420 Remixes.

bez zbytečného natahování, bez zbytečných keců. Další věc, Benny Page udělal remix na track od Gepiho Renkse a Reggae Roasta. Nese to název My Selecta.

Somebody Make Some Noise, protože generál Levy je zpět a s ním i nový EP, který se jmenuje Hey Marihuana. Wicked Wicked Jungle je fucking kurva masiv a toto EP to zase jenom potvrzuje, protože na tomto EPčku najdete 4 tracky, který vyprodukoval sám Master Jungle, Mr. Jungle, Serial Killa samozřejmě. No, jinak, pustíme si 2 tracky, samozřejmě protože mám hodně času jako vždycky a všechno to samozřejmě stíhám, takže proto si dáme 2 tracky, no a první je High Grade In A Mi Head a druhý Can't Stop Blaze Up, no a pro dnešek je to ode mě všechno, takže Šazo se s váma loučí, mějte se hezky, mějte se fajn a slyšíme se zase příště, jo, a malem bych zapomněl, nezapomeňte poslouchat Radio B a především pořad Revolution, takže čabás a čau čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jiří Grossman, vyhlášený gentleman tuzemské populární hudby 60. let, byl znám svou přirozenou elegancí, slušností a inteligentním humorem. I bez formálního vzdělání v oblasti hudby či herectví jeho neodolatelné vystupování u mikrofonu a na jevišti okouzlovalo publikum. Dožil se pouze 30 let, ale i za tak krátký čas stihl zanechat významný otisk ve světě české hudby. Petra Dvořáková představuje svůj nový román Ordinace, který navzdory názvu nepřehrává klišé známé z televizních seriálů. Na obálce knihy je symbolicky spletený fonendoskop ve tvaru srdce. Román nabízí hlubší pohled na lidské osudy a emoce s léčivým účinkem. Po 35 letech od svého uvedení se slavný film Tankový prapor vrací do kin a nabízí divákům znovu otevření nostalgických vzpomínek na minulost. Tento snímek je prvním soukromým filmem natočeným po znárodnění kinematografie, což ho činí významným milníkem české filmové historie. Tankový prapor zůstává nejoblíbenějším titulem v tuzemských kinech a jeho nadčasový příběh oslovil již miliony diváků. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: Radio B.
1: Dnes večer jedeme za tebou do tvého města, do tvého

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných $81.4 milionů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé

0: dívám se do toho, co se jim stane. Přes zavřený okno sleduju tváře. Vžívaj se do toho, co se mi stane.
1: Kam se celá

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte
2: a čekejte nečekané.
1: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.

0: Tak a začínáme. Krásné odpoledne, vážení přátelé. Máme další pokračování pořadu Zeměkoule, dneska trošku netradičně.
1: Krásný odpoledne, milí posluchači. Čau, Svrndo.
0: Zdar, Lobo, a zároveň zdar, posluchači. Vítejte všichni.
1: No, jak říkáš, dneska to je trošku jiný. Dneska to bude celkově úplně jiný.
0: Koncept je v tom, že dneska nikam nevyrážíme. Dneska jsme si udělali takový pohodovej, řekněme, dýchánek ve studiu a společně tak nějak pohovoříme o cestování a různých věcech.
1: Tak a i tu hudbu si budeme pouštět takovou, kterou chceme, a nebude to závislý na tom, kam by jsme cestovali.
0: Přesně tak, takže pokud vás to bude zajímat, tak se pohodlně usaďte. No a pokud ne, tak se taky pohodlně usaďte a my vás přesvědčíme, samozřejmě.
1: Ale Cvrndo, já ti prosím tě, zní teďko ty mikrofony, a to je hrozně zvláštní pro mě.
0: Hrozně, mě, Lobo, ty mi zníš úplně jako vždycky a sám sobě zním jako robot.
1: Jinak, víš, přátelé, abyste věděli, my máme nový krabičky na mikrofony, na zvuk mikrofonu, a zní nám to do sluchátek trošku jako neobvykle, zvláštně.
0: Ale pro vás by to mělo být na druhou stranu jako přilepšení, že by to mělo být posluchatelně lepší. Ale jakož to pro uživatele momentálně je to fakt nezvyk.
1: Bude to po zvyku, no, přesně tak, jak říkáš.
0: Jak kdyby byl v tunelu, si přijdu někde a hovořil někde pod koléma.
1: No, takže dneska si budeme povídat o věcech, které nás napadnou. Možná i o tom cestování něco zmíníme. Rozhodně zmíníme taky vítěze minulý soutěže. Oznámíme novou soutěž.
0: Možná nějaký takový ty kravinky, co děláme v běžných dílech, ale uvidíme, no, asi jako blbý udělat si tematický jména, když jsme ve studiu, tak bychom si jako vymýšleli jména podle lidí, co s náma chodí do studia.
1: Ale mohli bychom dát třeba písmeno.
0: Jo, nebo ty asociace. Zkusíme něco vymyslet, máme na to dvě hoďky, přátelé. Já myslím, že to bude zajímavý kousek odpoledne, tak ho pojďme společně prožít.
1: Tak, tohle je Zeměkoule dneska ze studia Roudnice nad Labem a my si dáme další skladbu.
0: Další skladba je Good Times a MJ Cole Remix, a konkrétně má na svědomí MJ Cole a Jungle.
1: Tak jo, pojďme si to pustit.
0: Strašný název.

0: Takže milí posluchači, ladíte Rádio Béčko a pořad Zeměkoule, tentokrát z Roudnického studia.
1: Máme takový pohodovější díl, jak už jsme naznačili v úvodu dnešního dílu.
0: Máme taky hlavně rádiový letadlo na zimní údržbě.
1: Já jsem musel nechat na STKčkách a mám trošku strach, aby nám to prošlo do ledna, aby jsme jako vyvolili těch nových směrnic z Unie.
0: No, už jsme úplně neprošli, se přiznáme, takže pár věcí tam bylo v nepořádku, které se musí dát dokupy.
1: Já si myslím, jestli ty jemi se nebyli z toho, jak jsme hulili před na palubě, že by tam naměřili nějaký kraviny, víš?
0: A je to možný, no, je to možný. Každopádně tentokrát nikam nelítáme a máme taky Vánoce, takže, nebo blížej se Vánoce, máme kvíto vánoční období. Takže jsme si řekli, že si dáme klídek a bez cestování.
1: Zároveň tenhle klídek nebyl úplně nepodepřený jakoby trablema nebo něčím takovým. Měli jsme to v plánu malilinčko jinak, než to vyšlo, a zároveň byly jaký rádiový problémy, takže jsme se tady tak lehce jako rozhodili z pohody.
0: No, ale to už bych nechal asi bejt, zkrátka se stalo a...
1: Přesně tak, jako to je vždycky nějaká kovádle kravinga. Takže my se pomalučku naladíme skvělou muzikou, naladíme i vás samozřejmě.
0: No, a Cvrno, jak jsem říkal, že se blíží to vánoční období, tak co ty, jak jsi natěšenej na Vánoce?
1: Já ani mi nemluv, já mám 5 dní do pracovních dní do konce roku a pak jdu až 6. ledna, jestli se nepletu.
0: Tak to je těžká záviska, já jdu 2. do práce.
1: Hnedka, úplně tak jako dělo.
0: A do 21. jdem taky, no, nebo do 22. vlastně.
1: No, tak já mám přes nějaké 5 pracovních, ale je to 5-12, tak zase jako co budu hovořit.
0: Už 22. teda máme vánoční posezení v práci, takže to bude jaký už na cajk.
1: A já to beru tak jako, že příští sobotu teda vánoční večírek tady s váma a s náma a potom pojedu ve čtvrtek 22. za mojou babičkou a tam s ní potrávím třeba týden na 2 dny a 9 dní třeba, něco v tom smyslu.
0: My bychom mohli dát nějaký hovor s babičkou. Rádiovej.
1: Jestli budete vysílat, tak určitě babička ráda zavolá, ona z toho byla mega nadšená posledně.
0: Škoda, že se to tenkrát nenahrálo.
1: Jo, ale i tak, jako užili jsme si to, abych vám to nějak tak přiblížil, babička volala, my jsme byli, jakoby, já jsem byl na rekreaci u babičky a tady kolegové vysílali nějaký speciál letní, něco a byly písničky na přání, nebo byl zavolejte do éteru. A tak jsem aspoň přemluvil babičku, ať tam cinkne a tam, bylo to fakt takový roztomilý,
0: bylo to hrozně, hrozně skvělý to bylo, za mě to byl úplně nejlepší moment celého toho vysílacího dne, tenkrát u Skinnyho v Račicích.
1: Jo, i ta babča jako to z obyváku z Koberov si to užívala, takže když bude možnost, tak určitě zavoláme, to je, jen co je pravda samozřejmě.
0: No dobroš, tak si pojďme dát asi další skladbu, co říkáš?
1: Tak si dáme další skladbu a pak nám povyprávíš ty, co Vánoce.
0: No dobrá, tak jo, tak jdeme na to.
1: Takže další skladba, Be Thankful for You Got a Williams the Vagabond. The Wagon. Pardon, William the Wagon.

0: No a my pokračujeme v zeměkoulování a tak nějak se nastínilo moje letošní Vánoce u babičky a Lobo, co ty teda?
1: No tak já jako na Vánoce se těším tak nějak normálně, hlavně se těším nejvíc na to volno, až si odpočinu pořádně.
0: To mi povídej i ta atmosféra k tomu.
1: No a klasika, že jo, oběhnu pár jako rodinných známých, nějaký kámoše, pohodová atmosféra, cajk, ale tyva, nemám ještě ani jeden dárek, musím teda přiznat.
0: Já jsem to letos vyřešil takovým jako poukazama, by se dalo říct, víš, že jsem jako každý musí říkal, co bych mu tak mohl dát.
1: Ať si každý koupí, co chce.
0: Ale kdežde, já jsem to vyřešil jako, já ne, když bych to třeba řekl našim, jsme třeba dali s bratrem jako poukaz do, ty vole, jak se to jmenuje, do Varu, do Imperiálu.
1: Jo, takhle.
0: Že jakoby, matka to chtěla, tak jsme jí to koupili, nebo třeba babičce jsem vzal nějaký časopis na předplatku. A tak jsem to jako vyřešil během jednoho večera v práci.
1: Časopis sedmička.
0: Ale kdeže, tyhle, tohle je, hobby, je jakoby ten podnázev toho, můj čas na kafíčko, hobby, ano, takhle je to velký.
1: Dobrý.
0: A pak jsem koupil magazín Číselné křížovky a to je čtvrtletník.
1: Tak to bych ocenil já, jako musím říct, magazín na křížovky.
0: No je to strašný, já jako se vždycky zeptám té babičky, co chce jako předplatit, tak jí to pak beru takhle jako z toho. No prakticky jsem během jednoho jakoby večera v práci vysykal všechny tady ty poukazy, i jsem to jakoby vytisknul, zalaminoval a mám hotovo jebat. Takže ty nemáš nic.
1: Ale já nemám nic, já nemám ještě nic.
0: Jak to budeš řešit?
1: No hele, řešit to budu asi příští víkend, to vypadá, no vlastně příští víkend ne, to máme vánoční vysílání, to je pruser, no tak. Takže až toho 21. skončím v práci, tak asi půjdu nakupovat dárky, no.
0: Kam?
1: To nevím ještě, no.
0: Do Teska, do Letňan.
1: Nejspíš, největší pravděpodobností, no minulý rok jsme tam byli s MKčkou, takže tyvo, tentokrát možná to dopadne stejně, no.
0: No tak uvidíte, to já právě tohle úplně nenávidím a proto přesně tady ty obchody jako, nebo jak to říct, nemám rád vánoční nakupování, nebo takový ten schon všech těch lidí, co prostě někam spěchají a potřebují toho mít víc než ty.
1: Hej, já to taky nesnáším, ale prostě každý rok to takhle vyjde, že tam stejně jak skončím úplně v tom největším masakru, když tam pobíháš po těch krámech, už tam skoro nic nemají, všechno vyprodaný, tak stejně jak vždycky něco najdu aspoň, no.
0: No, znouzecnost, no, co vám budem povídat, přátelé. Takže takhle, kterou asi k našim Vánocům, no a my se asi posuneme v muzice dál.
1: Posuneme se dál a pak si popovídáme o vánočním večírku Rádia B.
0: Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: No, troška country neuškodí a my už jsme tak trošku nakousli v předchozím vstupu téma vánočního večírku. Lubo, pověs nám o tom něco.
1: No tak, večírek, na který se těším asi úplně nejvíc každý rok, musím říct, no. Už tentokrát už vlastně po třetí, každý rok, takže už třetím rokem, no.
0: Pro mě to taky takový ten vrchol toho roku, kdy si prakticky nejlíp zavysíláme.
1: Je to velká srdcovka, hlavně pro nás dva teda. My už tady budeme dřepět od 10 od dopoledne. A nejspíš docela dlouho, než přijdou nějaký první lidi.
0: Přesně tak, budeme stavět ty základy, ty čínský zdi právě.
1: Přesně tak, aby byly pořádně pevný a nezlomný.
0: Takže potom už můžou přijít jako DJs a všichni ostatní moderátors SIS.
1: No, oni určitě budou vysílat taky, jako v klasickém režimu, než se začne mixovat.
0: V loni, jestli se nepletu, tak nás střídala MK2 s Kachnizónem.
1: Jo, jo, jo.
0: Asi po 4 hodinách vysílání úmornýho pro nás.
1: A mám za to, že tady byla s náma i chvilku Blanche.
0: A Talova dcerka Eliška, nepletu se.
1: Jo, ta byla výborná, ta tady velice zpestřila to vánoční vysílání. A
0: posledně to fakt byla sranda, přátelé.
1: Dost si to užila a my si to taky užili. A tentokrát si to rozhodně užijeme taky. Těšit se můžete na většinu našich moderátorů, tentokrát dorazí třeba i Fefe a Cynic, který tady nebyli vlastně na žádný vánoční vysílání, takže se na ně moc těšíme.
0: To zní skvěle.
1: No a co ještě musím zmínit, já jsem vlastně včera byl v Praze na chálce v jedné asijské restauraci a tam jsme shodou okolností potkali kolegu z pořadu Tracklist, který seděl naproti nám. Já jsem na něj koukal a říkám, tyhle, ten nějaký povědomej. No, aby jsme se ještě osobně nikdy neviděli právě, viď. Tak koukáme na fotku na Facebooku a říkám, ty, to je fakt on. Jsme mu napsali, ať se podívá, že ho zdravíme od vedlejšího stolu a najednou se podíval, no, takže to byl on. Tak jsme ho taky pozvali na vánoční večírek a prý dorazí s kolegou taky. S kolegou z Tracklistu, s Petrem druhým.
0: No a my jsme ještě hovořili, přátelé, že ještě přidám do vínku s Tomasem Burnerem.
1: No jo, ale na to jsem vlastně...
0: Nemáš ještě nějaký novější info od toho večírku? Nebo už
1: na to jsem úplně zapomněl a jako nejsem si úplně jistý, jestli tady ta návštěva dopadne. Každopádně jestli jo, tak by to bylo velice fajn.
0: I tak je domluvená, přátelé, takže možná i tahle návštěva klapne, takže kdybychom se tady dohromady sešli ve 12-14 lidech, tak si myslím, že by to fakt stálo za to.
1: No, bude to hlavně velká pohodička, že jo, chlebíčky, řízečky,
0: cukrovíčko,
1: cukroví,
0: rumíček, bernetek. No.
1: Rumíček asi vynechám, ale...
0: Nemáš rád rumový kuličky?
1: Jo, rumový kuličky rád mám samozřejmě, jako občas i ten rum si dám, ale tak fernet je fernet, viď?
0: No to samozřejmě, já jsem to bral tak jako vajíčňákově.
1: Jo, jasný, jasný. No a těším se i na tu hudbu, co si budem pouštět. Minulý rok to byla velká pecka, i co se týče té hudební stránky. Vánoční pecky v našem podání jsou, myslím,

0: i pomalu do té pohodové atmosféry, to můžete slyšet i z toho dnešního podkladu.
1: A kromě jakoby fernetu máme vlastně meruňkovici, no, teda jenom.
0: To je jenom, abychom měli příští týden nějakou změnu taky.
1: Ale já mám, abych se přiznal, doma uschovanou lahev už týden, kdy byla v akci v Globusu v Ústí, byla v akci, tak jsem si ji vzal. Do studia jsem si ji teď ve čtvrtek nebral, protože jsem si za opět meruňkovici a vemu ji až na vánoční večírek, mám ji připravenou.
0: Tak ty musí být už natěšený na ní úplně.
1: Super, <tepeli. laughs>
0: ty se úplně klepeš už.
1: Ne, já mám doma jako permanentně načatou lahev vernetu, tohle jenom jako ta speciální. No a možná ještě, když už protahujeme takhle dlouhý vstup, tak si ještě přihřiju polívčičku, přátelé. Tento čtvrtek ještě před tím vánočním vysíláním, což znamená ve čtvrtek 15. prosince, mám z té vydání a z té výročí pořadu Vintage C od 8 hodin, takže když už si tak jako děláme schedule na tenhle týden, tak ještě doporučím vintážek.
0: My jsme vlastně říkali ještě před nějakou dobou, myslím, že tak měsíc zpátky, že ty vánoční díly, já Bumbepu a ty vintážku si dáme společně, že já si tě tam pozvu jako hosta. A na to jsem úplně zapomněl, teď jsi mi to připomněl.
1: No vidíš to, jestli máš ve čtvrtek volno a čiže chodíš běžně tady, když hraju, tak budu moc rád, když mě doprovodíš a zároveň tě rád doprovodím do tvýho nejubilejního Bumbepu.
0: No, to já mám kolik, 93 myslím, nebo 92, každopádně to bys tady ty už musel být od 6. Protože můj Bumbe běží od 6.
1: Mám volno ve čtvrtek, není problém vůbec.
0: No, jo, no tak to nějak vymyslíme.
1: Dobrož, no tak sami vidíte, jak to bude napínavý týden, přátelé.
0: Plánujeme, toho spousta.
1: Kocor si tenhle vstup všiněl skoro 7 minut, takže my se opět přesuneme k muzice. Tentokrát to vypadá docela česky.
0: Je to Vasilův Hrubáš a skladba Bylo líp.
1: No tak pome, tohle je Země gule a taková trošku povídavější, studiovější.
0: Jo, jdeme na to.

0: studia, taková ukecaná show to bude dneska.
1: Je to takový povídavější, my většinou nemáme takhle dlouhý vstupy, doufám, že vám to neleze na nervy.
0: No, ale... občas jsme měli delší vstupy, si myslím, v některých dílech, ale dneska no, my jsme si i řekli, že to bude takový, že si prostě pokecáme, nemusíme řešit žádný cestování, žádný přistávání, žádný hotely, když to za nás stejně většinou řešila teda naše Ingrid, ale...
1: kterou samozřejmě tímto zdravíme, takže...
0: Do vedlejší místnosti.
1: Díky Ingrid, že nám to zvučíš.
0: Děkujeme, děkujeme. No a co tam máme za téma dál? Mohli bychom možná tu soutěž z minulého dílu zmínit. Co říkáš?
1: Já myslím, že bychom si to mohli přesně tak, takhle ze začátku podškrtnout a mít to z krku. Nevím, jestli dneska dáme další soutěž.
0: No, úplně jako... plánu jsme to neměli, nemám ani jako nápad. No, hele, vymyslíme to přesně, do dalšího vstupu.
1: Připravenýho zatím nic nemáme, tak uvidíme, jestli něco třeba kápne, ale určitě během vánočního večírku bude spoustu soutěží, takže o nic nepřijdete, to se nebojte. No a soutěž z minula, hororový díl, opět jsme hledali něco nebo někoho hororovýho v tomhle případě.
0: To byl to někdo od Mattela a byla to panenka Chucky.
1: Chucky Norrisová konkrétně.
0: Jo, taková ta zrzavá. No a vyhrál Jan Klíma z Roudnice nad Labem.
1: Jsem se, že z Židovic.
0: No jo, ale mě přišel korespondiák z Roudnice nad Labem, musím říct teda.
1: A ta, tak možná ještě adresa není přesunutá, ale samozřejmě gratulujeme, my už jsme jako smluvení, jak si výhru předáme a určitě ceníme, jak to říct, tu formu správné odpovědi pomocí korespondenčního lístku, to se ještě nestalo.
0: No, byla tam sice špatná odpověď, ale...
1: I tak to stálo za výhru.
0: Jedinej to poslal na správnou adresu.
1: Takže přátelé, pokud i vy chcete vyhrát, soutěžte pomocí korespondenčních lístků. Je to zaručená šance k výhře.
0: Tak, to bychom měli soutěž.
1: No, další soutěž my zkusíme vymyslet na jednu stranu, ale na druhou stranu bych se vůbec nebál, kdybychom to dneska přeskočili a nechali si soutěže a ceny na vánoční večírek. Ještě jsme nezmínili, že Klimiač vyhrál pivo z naší pivotéky a tričko Rádia Bčko, což byla vlastně ta hodnotná cena, o kterou jste společně s náma hráli a nevyhráli.
0: No a možná bych tu soutěž nějakou dal, ale třeba trošku netradičnějč, že by to třeba nemuselo být o takovýhle naše standardní ceny, ale vymyslet něco...
1: Že by to bylo tričko z naší pivotéky a pivo no, z našeho rádia, jo.
0: No, nebo třeba, že by s náma někdo mohl vysílat nějaké dílo Zeměkoule, nebo něco takového již. Mm-hmm. No, vymyslíme něco. Jdeme na další skladbu, to je Paul Oakenfold, CeeLo Green a Benny Page s velice zajímavou věcí Falling.
1: Padání.

0: No a my už tady krásně pokračujeme v tomhle tom speciálním vydání. Načili jsme si tady nějaký krekříky, je to tak. A k tomu popijeme meruňkovici. Já mám konopné pivo, který teda ne, že by byl nějak makavý, ale je to docela zajímavý ležák, takže pokud byste měli chuť ochutnat.
1: No já si dávám standardně kamenickou jedenáctku. Konopný pivo jsem nechtěl úplně.
0: Já jsem se chtěl, je to Falkenstein, je ten pivovár, teda jestli se nepletu. Konopný ležák, světlý kanár se jmenuje. Jedenáctka, taková klasika. Je to docela fajn.
1: Kabys nebyl pak skanabisovaný.
0: Skanabisovaný, to se Lubo neboj, protože drogám ne.
1: Striktní.
0: Samozřejmě, tak jsme lidi, ne přeci. Nebudeme tady posluchače nabádat k nějakým jakoby věcem, co bychom dělat neměli, a my samozřejmě vám jdeme příkladem a dělat je taky nebudem. Co je třeba zajímavý, co dělám a dělat bychom neměli, tak bych chtěl zmínit včerejší zabíjačku. Lubo si to tady napsal do poznámek. Cvrna pomlčka zabíjačka. Tak já rovnou navážu na jeho sešitek. Tak přátelé, byl jsem včera na zabíjačce, byli jsme ve Vodičkově ulici, hnedka vedle Václaváku, měl jsem z toho trošku strach, že to bude jako pražská nějaká, víš, jako hipsterská věc.
1: Noble zabíjačka.
0: No, tak takový ty jako bez masí bučky a tak. Ale strašně jsem si to užil, koupil jsem si náramek sněz, co můžeš, a pak jsem chodil jakoby k těm, tam byly jakoby tři řeznický jakoby stoly a mohl jsem si vždycky jakoby nabírat, co jsem mohl prakticky, takže jsem to krásně začal ovárkem, co si budem ovárek s křenem, to je taková klasika, do toho jsem to lískal fernetem a pivem, měli tam tankovou Plzeň, ale tam byla smetanová, úplně lahodná. No pak jsem to přesunul na jitrničku. Ta byla zase taková měkčí, já teda mám upřímně rád takový ty tvrdý trnice, jak mají třeba u Kolaříku, ale tahle byla taková jako prejtová, ale možná to bylo tím, jak byla ještě jako čerstvá, teplá, že nebyla třeba taková ta vytuhlá ledničková. No pak zase nějaký pivka takhle, pak jsem, co jsem objevil, byla hrozně dobrá věc, zabíjačkové zelí, něco kdybyste smíchali zelí s vejpečkama dohromady, taková
1: ježišmarja,
0: jako do kelímků na vidličku.
1: To mám rád, no.
0: Bože, strašně jsem si tam čvachtal. A pak už mi teda jako lezlo očima, ale potřeboval jsem ochutnat, vy dobře víte, tlačenku, to je taková jako věc, kterou strašně miluju. No a to už jsem to zalomil. A
1: to už ti to neteklo jenom očima asi, ne?
0: Já jsem měl trošku problém si tam jakoby odskočit na velkou radu, a tak jsem to jako v sobě držel i pak ve vlaku, bylo to fakt nepříjemný, i dneska z toho mám takový trošku spocený čelo, ale užil jsem si to, strašně jsem si pochutnal, na závěr jsme měli nějaký škvarečky, jsme tam jen tak ožírali ze stolu, co vám budu povídat, jako, no a k tomu harmonikář, houslista živej, bože, strašně dobrá věc.
1: No viděl jsem nějaký video, jak tam ten houslista na té židli poskakuje, to bylo docela zajímavý.
0: No ten během písničky, co stál na židli, ujel třeba 20 metrů podlaždicích na zemi.
1: A jako normálně to dál a nespadnul nic, jo, v pohodičce.
0: No a všichni jsme zpívali, bylo to taková krásně buranská akce, já jsem si to mega užil, já jsem kluk z vesnice a tohle mě strašně naplňuje, přátelé.
1: Jo, vypadalo to skvěle, no já jsem si dal teda taky takový gastroporno tenhle víkend, taky v Praze.
0: Pokračuj.
1: Bylo to v restauraci Sia, asijská restaurace na kousek od Staromáku, a musím říct, že teda jako vynikající třípatrová restauračka, kde vlastně vidíš úplně do těch kuchyní, jak to připravují veškerý to jídlo. Mají tam napříč tím japonském, Čína, Vietnam, kachínky, mají tam takový ty jejich vietnamský knedlíčky, prostě plněný vepřovým masem, který byly úplně skvělý. Dal jsem si tam kung pao, takový kumpál hochu, to jsem ještě nejet, jako výborná záležitost.
0: Byly v tom arašídy.
1: Byly v tom arašídy, byly v tom spousta dalších věcí, které jsem jako nikde jinde v kung pao ještě nejet. Ty suroviny byly taky skvělý a moc jsem si pochutnal. Jsme tam různě jako ochutnávali si mezi sebou i ty jídla, co si kdo objednal, a jako vynikající bylo úplně všechno.
0: To zní perfektně, takže to vypadá, že jsme si oba dva dali včera víkend v centru, nebo sobotu v centru.
1: Jo, jo, jo.
0: A zároveň jsme o sobě vůbec nevěděli.
1: Já zároveň teda musím říct, že ta Praha už není jako úplně nic pro mě. Těch lidí tam a ten schon, ještě jak se blížej ty Vánoce, u toho Staromáku máš ty trhy, ty vado, to normálně je peklo. Tam ty lidi se míjejí mezi sebou úplně v desítkách, ne-li stovkách, a pak jsem byl velice rád, když jsem se vrátil do tady toho našeho krásného maloměsta do Roudnice a užil jsem si tady zase tu pohodu.
0: Svatá pravda, já to úplně nenávidím tohle, takže proto Já jsem tam jel na tu zabíjačku, takže jsem si z vlaku z Hlaváku doběhnul krásně do Vodičkovo, pak jsem doběhl zpátky na Václav, na Hlavák a bylo vystaráno. V životě bych nedal žádný nákupák třeba, nebo nedej bůh IKEA, nebo takový lensty jako, víš, Tesco v Letňanek, bože.
1: Taky bys dal, víš, když bys musel. Já jsem
0: právě, nemusel.
1: Ne, já vím, ale já když jsem třeba nad tím přemýšlel včera, jako kdybych byl v Praze, kdybych tam žil, nebo kdybych musel třeba, tak jako nic jiného nezbyde, než si zvyknout na ten schon a na vlastně celý to fungování. Možná jako můžeš být takový ten introvert, který vyloženě zajde jenom do nějaký ty zapomněnky a veme si tam malej nákup a pak si zaleze do toho bytu, ale to si myslím, že by si tu Prahu úplně neužil, no.
0: No, jak můžeš třeba poobjednat nějaký košík, víš, nebo něco
1: takového. No, to je pravda, no, ale zase ty víš co, to se s nikým neuvidíš, budeš úplně totální asociál. A...
0: Přesně tak, trušit asociál.
1: Jo, ty to úplně nechceš taky.
0: Od listopadu do Tří králů minimálně.
1: Tak jo, hele, já myslím, že bychom měli dát další skladbu, ať zase úplně nenudíme naše posluchače kecama o tom, kde jsme chálovali a tak dál.
0: Další pecka se jmenuje Leave My Room a na svědomí mají DBFC.
1: Tohle je Zeměkoule na Rádiu Bčko.
0: Tak pome.

0: Posloucháte cestovatelský pořad na Rádiu Bčko, který se jmenuje Země koule s Tvrnou a Lobem. Dneska výjimečně teda nikam necestujeme, jsme v Roudnickém studiu.
1: A vlastně ani vy nikam s náma necestujete, protože i vy jste s náma v Roudnickém studiu.
0: Je to zvláštní, jako ještě takhle jsme to nikdy nedávali.
1: Přijde mi to taky takový nezvyklý, přijde mi to přesně...
0: Vlastně ještě teď mi napadá, že jednou jo, když jsme měli minulý rok souhrn Země koulí za celý rok.
1: Takový ten rekapitulační díl.
0: Jo, tak to jsme,
1: ano,
0: jo, jsme tady
1: to by
0: byli.
1: Se dalo. Ale zároveň je to pěkně nezvyklý, no.
0: Ale musím říct, že teda na ten mikrofon už jsem si trochu zvyknul, že jako už mi to je trošku příjemnější než na začátku.
1: Mně už to vůbec nepřijde, že to je nový.
0: Jo, teď když jsem se na tom zamyslel a říkám, že už mi to nevadí, tak vlastně zjišťuju, že to furt je trošku jiný, ale tak to je jedno.
1: Přesně tak, my se jako doučíme vždycky, co vám budem hovořit.
0: Hlavně je to příjemný pro vás.
1: No a když jsme nakousli to cestování, tak co ty, Olbo, jak jsi měl cestovatelský rok, tenhle ten?
0: No, tak jak to myslíš, jako cestování naší země kouli nebo všeobecně?
1: To jsem tak nějak všeobecně. Ale se s někam měl něco vytyčenýho.
0: Ale já jsem toho popravdě letos jako úplně moc, co se týče mimo země koule, jako nenacestoval.
1: Ani po republice?
0: To jako něco málo, jo, no, ale bylo toho tolik práce. Měl jsem týden přes léto nějaký volno a to jsem si dal spíš v pohodičce tady u Klímiče na chatě. No, jako musím říct, že tento rok jsem to poněkud zanedbal, to cestování.
1: A tak zase máme cestopis.
0: Byl jsem v Úštěku, hele, na tom, tyjo, na jezeře.
1: V Úštěku na jezeře nezní vůbec špatně.
0: Byli jsme tam se Šazem a byla to jako velice parádní víkendová jízda, kterou jsme si velice užili. Spali jsme tam v chatce, která se skoro už rozpadala. Byla počmáraná úplně neskutečnýma storkama různých lidí, kteří tam přespávali. Nebudu radši ani říkat, co všechno tam bylo napsané, že to by asi neprošlo. Ale každopádně jsme si hodně pobavili a příští rok se tam chystáme znovu, tak když tak můžeš vyrazit s náma.
1: Zní to hrozně dobře, popravdě.
0: Jako bylo to hodně cool.
1: Nechám se klidně umluvit.
0: No a vlastně jinak asi nic moc, no. Ty jsi cestoval, myslím, s Klímičem do... Kde jste to byli? V Dánsku?
1: Jsme byli v Dánsku, ano. Vlastně i ve Švédsku jsme byli na tom výletě, to bylo hrozně super.
0: A co, jako, jak to probíhalo?
1: A tak nějak jako pro nás to byly jako levnější Holandsko nebo levnější Amsterdam po případě.
0: Je to tam levnější než v Holandsku?
1: No spíš to ubytování a letenky, to vyšlo třeba na půlku a přece jenom Christiania je otevřená, takže jsme zvolili tohle.
0: A to je dál než Holandsko, ne, ale přece.
1: No vem to čert, jakoby vzdálenost, spíš, že já neměli jsme třeba letenky, nevím, pro jednoho byly třeba za Bůra, jedna cesta, kdežto do toho Dánska byla za dvojku, něco v tom smyslu, že jsme to fakt měli jako nepoměrově.
0: Že o polovinu levnější třeba.
1: No a pak to ubytování, co jsme sehnali, my jsme chtěli, tentokrát jestli pojedeme na půl Amsterdam a Eindhoven, tak Eindhoven je sice trošku levnější, ale i tak v tom Amstru, já nevím, na ty tři dny to byla fakt jako, já nevím, 15 000 třeba ty Airbnbčka, nebo bylo to dost, kdežto tady jsme to měli za 7. A když to potom také sešteš na víkend, tak jsme si prostě dolítli do Kodaně, dali jsme si Christiany a potom vlakem právě přes ten most jsme jeli do Malme, do Švédska.
0: Hezký, hezký.
1: No a na jaře vlastně jsme na místo tohodle, na místo jakoby jarního Amstru, jsme dávali ty Karlovy Vary.
0: Jo, to jsme si vzpomínal, to jsme si už povídali, my jste v nějaký země kouli.
1: Ano, to byla hrozná sranda, přátelé.
0: To věřím.
1: To je takový jako wellness pohodovej, no, jenom si prostě odfrknout od práce na víkend.
0: Odfrknout si a musím zmínit, že to nebylo zrovna na ten, ne, na filmový festival, jste tam byli mimo to hlavní dění.
1: Ano, my většinou jsme do Cannes na filmový festivaly, takže teď jsme tam byli jen tak na rekreaci, že si jak hovoříš. Já bych úplně nenastíňoval právě průběh celého toho pobytu.
0: Ne, to je,
1: ale...
0: určitě ne.
1: Tolikero. No a ještě mě napadá jedna věc, měl jsem na letošek domluvený to Peru, nevím, jestli si spomeneš, jestli jsme o tom hovořili, měli jsme s Burtisem do Peru,
0: jo.
1: Plánovali jsme to někde nějaký září, něco v tom rázu, ale bylo draho a taky se to nějak nehodilo časově, já jsem dovolenou měl ušetřenou, takže i teď ji vybírám, no a uvidíme třeba na příští rok, pokud ta možnost bude, určitě rád bych se do toho Peru na 2 týdny odcestoval nebo nastěhoval, jak to mám říct. No prostě bych se tam rád podíval, jako víte
0: jasná,
1: sami.
0: Jasná věc, ale nevím, jestli teda s Burdisem, protože ten vypadá, že se tady zase nakonec docela zakotvil v té naší roudnici.
1: Za mě vem to čert, Peru je pro mě jedno jako z destinací, kam musím.
0: Nějak... Peru všude.
1: Přesně, tyhle, Peru džíny. No. Takže tak, no, jako určitě. No. Kdybych se tam nepodíval v následujících letech, tak věřím, že třeba až mi bude 40, 50, tak se tam určitě mrknu. Ale proč ne?
0: Jo, hele, tak jako Peru bych se taky podíval. Přece jenom tam jako to, ty pyramidy a tady to mě taky velice láká.
1: Viděl jsi, co jsem měl ráno na Peru?
0: To jsem neviděl.
1: Mluvím samozřejmě slovensky, nartu. Měl jsem tam opar, přátelé, nebudu vás zanit. No nic, přátelé, zpátky k pozice, další pecka koukám, 7x3 digitální svět, no a vy furt ladíte kecací zeměkouli, tak jedem.
0: Tak užívejte.

0: Tohle je Zeměkoule na Rádiu Bčko, dneska z Rounického studia, dáváme si pohodindu.
1: No, povídáme.
0: No, teď jsme si povídali o cestování v letošním roce a teď bychom si mohli pokecat o nějakých hudebních akcích, na kterých jsme letos byli.
1: Mhm.
0: Kdy jsi byl, Svendo, letos na nějaký...
1: Popravdě tady...
0: Kde jsi byl za muzíkou?
1: Tady jsem takový jako duševní naháč, já jsem úplně neměl tolik letošních akcích, seď jsem byl, řekněme, jakoby i docela zdatnej v tom objíždět různý festivaly, ale to jsme toho kolikrát stihli ruksak, ale asi jsem z toho nějak vyrost, no, možná ta moje pohodlnost mě dostává do fáze, že když bych to sečet za letošní rok, tak co se týče letních festivalů, tak asi to je jediný, co bych přirovnal, byl Předáčtek, dámy a pánové, nevím, jestli znáte.
0: To je tady v okolí Roudnice velice už vyhlášená akce, kde parta přátel pořádá takovou, dejme tomu, tekovou akci, která probíhá celý víkend a je to tam vždycky velice skvělý.
1: Jako pěkný systémy, měl jsem trošku strach z těch lidí, ale my už jsme tam jezdili a jestli se nepletu, tak to pořádá kámo, ta brácha od našeho kamoša, takže je to takový polodomácí, mám to rád. Co se týče dalších věcí, určitě si vybavím, jak jsme hráli, nehráli na té Meduze u Skinnyho, to byl Hračice Fest.
0: To bylo Hračice Fest, ano.
1: Hračice Fest, to byl takový polovičně polovičatý, dobrý a zároveň nic moc zároveň. se zamotal trošku.
0: Okay.
1: No, počas jsme to ještě hovořili, ještě někde jsem byl určitě.
0: No, já myslím, že jsi byl na Humberku.
1: Humberk, ano, děkuji, to byl vlastně taky letní festival. No tak to už jsou 3 letní festiáky za léto, jako to pro pracujícího člověka je docela odvážný.
0: No a jinak, jako nepočítáme jenom léto, viď? Tak já nevím, jestli jsi byl ještě někdo.
1: Napadím nějaký ty kluby, ale nic z hlavy nevytasím. Já už pomalu jsem tak nějak jako sfotrovatěl a opravdu za tou muzikou nejedu, no. Jako třeba tam něco je, budou tam určitě 2-3 koncerty, který si takhle z hlavy nevybavím, že mě někdo vytáhl a došli jsme si jen tak na pivčo, ale kocourci nevím. Co ty, Lobo? Spíš ty pověz DJské.
0: No, já jsem tak nějak jako celý léto, dá se říct, procestoval po různých akcích. Zmíním určitě jednu, která byla pro mě nejzásadnější a to byl koncert NASE. V Praze to bylo v létě a to bylo prostě geniální. Jako asi nejlepší vystoupení, který jsem viděl. NASE jsem viděl před 10 lety naposled a tentokrát to bylo snad ještě lepší než předtím a to naposled to byl pro mě nejlepší koncert, takže nás
1: takže
0: prostě
1: po 10 letech trepete.
0: Furt jako je to největší špička za mě, no. Totální profesionál, který nenechá nic náhodě a bylo to extrémně libový, no. Pak nějaký samozřejmě letní akce proběhly ještě venku, jak jsi zmiňoval Humberk, tak tam jsme si s Markem pěkně zahráli tentokrát. Konečně, už jsme nemuseli kopat díry na stage, takže bylo všechno připravené, sice bylo malý zpoždění, ale zahráli jsme si ve finále ještě díl, než jsme měli, protože týpek, který hrál po nás, tak zapomněl na to, že má hrát, tak jsme hráli o půl hodiny díl, ale to nám vůbec nevadilo.
1: Jeho trable.
0: No, asi tak, no, za ty minulý roky jsme si to trošku vynahradili. Filip říkal taky, že prej příští rok to tam hodí jenom nám, což byl jako takový vtípek jenom.
1: Že byste měli stagehouseovou sami pro sebe,
0: jo.
1: Dnes je rok, kdo vám bude kopat ty díry.
0: Pak ještě výborná akce byla v Mnichově Hradišti na Ostrově. Tam jsem hrál na takovým chillovým festiáku. Každoroční, taková už dá se říct srdcovka. Je to poklidnější akce, ale zase s pohodovejma lidma a taky hodně povedený. Pak nějaký lokální věci byly. Bylo toho spousta.
1: Takže docela prožito, oproti mě si to měl celkem nabitý.
0: No, jako něco proběhlo, nebylo to taky úplně tak nabitý, jako v dřívejších letech, musím říct. Mrzí mě, že už nejezdíme na hibobkem třeba, to byla pro mě úplně totální masáž každého léta, na kterou jsem se těšil na konci vlastně prázdnin, dá se
1: říct. Svatá pravda, to byly vždycky boží víkendy. Mně zase chybějí Svojčice, abych se...
0: Vy jste nebyli letos vlastně, viď?
1: No, oni teďkom byli jeden rok byli zrušený, potom byli nějaký polovičatý, že to bylo jen tak jako, řekněme, na půl jednostageovka, ale letos byli plus, minus, jakž jako ty, co by měli být, ale ani jsme tam neměli hard techno stage, bylo to takový, no, nesmluvili jsme se, nejeli jsme a Bůh ví, nebo zdali, pojedeme vůbec letos v červnu.
0: Mě velice mrzí, že jsme nebyli na akci, na kterou jsme společně chtěli vyrazit, což bylo Beats for Love. Tam jsme si plánovali
1: udělat výlet. Slovenu, ano, tam byl ten Bilks, nepletu se.
0: Tam byl Bilks a bylo tam toho spousta dalšího, byl tam taky Fefe náš, s kterým jsme se chtěli svíst, no a nakonec to úplně nedopadlo, takže doufám, že příští rok se na tuhle akci dostaneme, protože tam line-up bývá jako každoročně extrémně nabitej a věřím tomu, že i příští rok to bude jako hodně nadupaný.
1: No a napadají mě ještě dvě akce, Defcon a Oko, o kterých jsme zároveň taky hovořili na následující rok.
0: Na následující rok určitě, já jsem letos na Oku nebyl, loni jsem si tam zahrál skvěle, letos jsem vynechal, ani nevím úplně proč. Vlastně, jo, možná druhej...
1: My jsme byli s Noučersem snad 2 roky dozadu, jestli se nepletu.
0: No, možná bude ještě díl, člověče.
1: No, tak a Defcon, myslíš, že to klapne?
0: Hele, Defcon, jako, bavili jsme se o tom, no, jako, my máme tady ty masakry hodně rádi, ale zase říkáme, že to není, jako, jestli to není úplně masakr až moc i na nás.
1: Já bych strašně jel, ale sám nevím, no, jsem už takový usedlej na tyhle věci.
0: Jako mě osobně nejvíc ze všeho láká Burning Man, na který bych vyrazil jako asi nejvíc.
1: Unoduje, to je na mě moc prášivý.
0: No, prášivý to je, ale to jako hele, ten zážitek bude naplňující úplně.
1: No, tak tolik jenom asi naše hudební zážitky a festivaly a my asi mrkneme na další pecku. Squad Goals a Proof.
0: Jo, tak to hrajeme v Zeměkouli rádi.

0: feel good.
1: I feel good.
0: Skvělá věc tady ta prof, tyva, vynikající.
1: No, takže máme za sebou probraný cestování, máme za sebou probraný tak nějak festivaly. A co třeba nějaký všeobecný novinky, Lobo, ty máš třeba jako životní novopracovou novinku za poslední rok?
0: Novopracovní.
1: To už dáš dílek rok?
0: No, člověče, jo, no.
1: Tak piče, jak to jsem propás.
0: No, jako jo, no. Ale každopádně tak jako před Vánoce má hroznej skon, všichni chtějí dělat trička, že jo, včera bylo pozdě, takže my se nestíháme ani otáčet. Jsem rád, že se v práci vůbec najím a máme tam velký masakr, no. Ale tak snad vyhovíme všem zákazníkům.
1: To si píš a pak to náře zase lehce odvane, takže budete mít třeba klídek.
0: A pak zase v létě masakr. Taký návaly, no, vždycky léto a před těma Vánocema to je jako velký peklo.
1: My teď máme docela pohodku v práci, ale je to možná trošku špatně na jednu stranu, víš, jako toho není tolik, ale třeba se to zase jako srovná, uvidíme, no, to vždycky nějak vlnově lítá u nás.
0: Hele, a mohli bychom se taky pobavit o tom, bavili jsme se o těch hudebních akcích a mohli bychom se pobavit jako o hudbě všeobecně, jestli jako letos vyšlo něco, co tě jako hodně zaujalo, co se týče hudby, nějaký zajímavý alba, chci, cokoliv, nebo...
1: Vytáhnu takhle z patra.
0: No já nevím, no.
1: A upřímně mě zatím také nenapadá jako nic a nejsou jako ten typ člověka, co by...
0: Ten 7x3, teďko, co jsme hráli, no před dvouma trackama to bylo... To je taky nová věc v celku.
1: No je to z novýho alba, ale neposlech jsem si ho upřímně.
0: Jo, ty to ještě nemáš naposlouchaný, aha.
1: Ty jsi to poslouchal?
0: Neslyšel jsem, právě se na to chystám, ty jsi mi to dneska připomněl, že vlastně jako to album vyšlo, a ty jsi ani neslyšel, takže...
1: No já vím, že to...
0: Já se na něj chystám určitě.
1: Že to jsou nový pecky, přesně tuhle jsem přines tím, že mě baví, ale že bych si to celý právě takhle jako odebral rovnou a zposlechnul do kompletu. Úplně to tak nedělám, no. Prakticky, když jezdím do práce, tak poslouchám spíš audioknížky a takhle jako všeobecně poslouchám už teď písničky spíš než alba, no. Mm-hmm.
0: Já musím říct, že v poslední době mě docela zaujalo, nebo to vyšlo vlastně před 14 dny, česká produkce od Viče a Resta, jejich album nový, který mi připomnělo trošku tu starou dobu právě a zas Vičovy beaty jsou za mě jako skvěle podaný, no, do toho, co tam jako Rest dává na majku, totálně to spojuje tu atmosféru klasického rapu.
1: Já jsem trošku projel pár pecek a je to úplně to samý, jako 7x3 prakticky stačí mi, co jsem slyšel a to album asi poslouchat nebudu celý, spíš bych to viděl na nějaký koncert, když by třeba jeli někde, bylo to poblíž a stalo to za to si tam zajít, proč ne, rád si to poslechnu, ale nejsem úplně ten albový člověk na tohle.
0: No a pak mě ještě zaujalo jedno album, to mě zaujalo asi ještě mnohem víc teda, a to je album od Nase, King Disease 3, který je prostě boží, totálně skvělý beaty a totálně skvělá flow od Nase, myslím, že bychom si od něj mohli dát rovnou jednu skladbu z tohle alba.
1: Proč ne? Zároveň další album, který jde absolutně mimo mě.
0: No, tak tohle si poslechni, protože jestli máš rád starý hip-hop a to já myslím, že máš, tak tohle tě bude bavit.
1: Back to the old school, back to the roots.
0: Přesně tak, jak říkáš, tak si to pojďme pustit. Tohle je novej nás.
1: Tak pojďme.

0: No já musím říct, že mi to dneska docela utíká, takhle jak to máme takový povídavější, tak mě to tak nějak ubíhá.
1: Je to fofr dneska, no, taky mi to přijde hodně rychlý, svižný. No.
0: Já se musím přiznat, že jako bychle nahráváme, tak máme vždycky trable s tím, že třeba ten vstup nebyl moc dobrý, nebo tam bylo moc prostých slov a tak dále a tak dále. A kvůli vám to jako přesekáváme, no a dneska jak jdeme z kůží na trh, jestli to takhle můžu říct, tak to je takový ubíhající a příjemně fajn.
1: No jo, jo. Ale teďko bychom si mohli cvrno pokecat o nějakých starých zeměkoulích, nebo respektive zeměkoulích, který jsme si dali tenhle rok.
0: 2002. No tak vy jistě víte, že jsme to trošku lajdačili letošní rok. Já vlastně i kvůli práci, že teďkom prakticky minimálně jednou do měsíce musím do práce, takhle přes víkend. Takže to není úplně zábava, ale pár jsme jich dali a pár bylo dobrých, jako za mě nejlepší Balkán, nebo ta cesta autokarem do Jugošky.
1: S Karlem a s Karlem, to byla velká sranda, no, to určitě.
0: Přesně tak, takže jestli na něco vzpomínám, tak zrovna na tuhle, co ty máš tam nějakou speciální, která by ti utkvěla?
1: No, jako bavili jsme se o tom před chvilkou, je fakt, že ty poslední mi utkvěly v paměti asi nejvíc, třeba ze Zélandu, no. Co si pamatuješ ze Zélandu?
0: Přesně, tvrdo. My jsme jenom přemýšleli o tom, že si vůbec nevybavujeme, o čem ty díly byly, že to prakticky nebylo úplně tak zapisující se do pamětící. Ale ty, který si pamatujeme, tak ty byly super a právě tam bych vyšvihnul ten poslední halloweenský, anebo bych tam vyšvihnul ten tím autokarem, kdy ten výlet měl nějaký příběh a který jsme si jako prošli. Já to užívám víc, nebo jak to říct, je to pro mě větší zábavou.
1: No ale i ten surfařský díl byl skvělý.
0: Surfařský díl byl super, ale vzhledem k tomu, že jsem měl už surfařský speciál jednou ve vintážku, asi rok a půl dosádu, nejli dva, tak už jsem si tím maličko prošel a věděl jsem, do čeho půjdu. A je mi to strašně příjemný tohle, jak to říct, jako jak ta atmosféra té doby, tak ta muzika té doby, takže bylo to fajn, ale už jsem trošku věděl, kterým směrem se vydáme, takže to pro mě nebyl úplně mainstream.
1: Mm-hmm. No každopádně asi nejvíc zásadní díl ze všech furt bude díl s DJem Ghostem.
0: Ten sice nebyl letošní, ale zároveň legendární. Víš, že doteď mám doma nevyzvednutou tu hlavní cenu, to kilo a čtvrt pika, nebo ne, kilo a čtvrt perníku, pardon. Já jsem si to splet. Od doktora Edkra, nebo bylo to kilo a 25 gramů, nebo kilo a 100 gramů, vím, že tam byla ještě nějaká jako nadsázka té váhy.
1: Něco tam bylo navíc, no, za to už si málem dostal pohlavek od Ghosta.
0: No a doteď to mám doma podepsaný v kredenci a výherce si to nevyzvedl.
1: Tak to je chyba, tak to ještě musíme jenom oznámit teda v tom případě.
0: Já teda vím, kdo to vyhrál, nebudu to teď zmiňovat, ale doteď to mám doma.
1: No, tak to bych napravil, Svendo.
0: Ne, já mám rád doma.
1: Jo.
0: Kilo šluknovskýho.
1: Poctivýho.
0: Přesně tak.
1: Jasná věc.
0: Rozbalovat to sice nebudu, ale když dojde na lámání chleba, i šluknov je dobrý.
1: No ok, no hele, takže bavili jsme se o těch jakoby zásadních momentech loňský letošní zeměkoule. Mm-hmm. Máš tam ještě něco, co bys vypíchnul?
0: No vypíchnul byl hlavně ten nedostatek času, no to je pro mě takový, nebo i pro diváky, víš, že i když to měl být 14 deník, prakticky dvouměsíčník, tak jsme z toho udělali dvouměsíčník, nepletu se.
1: Je to tak, no.
0: Dali jsme 6 dílů za rok, no, tak to je asi to, co mě teď momentálně jakoby v hlavě leží a trošku trápí, ale zároveň, když to třeba na příští rok proložíme takovýhlema živejma kecalostma, tak to bude stát za to a budeme toho mít víc, no.
1: Může být, no. Každopádně nevím, jestli letos dáme takovej ten souhrn celoroční, protože není moc z čeho čerpat.
0: Jo tak, no, že to bychom měli půlhodinový souhrn, to by byla kázet quiz, no, to je na prd. A tak uvidíme, no, třeba si dáme malý souhrn třeba někde z Havaje, něco v tom smyslu. To se samozřejmě nechte překvapit. No a my už pomaloučku mrkneme na další muziku, ale než s tím začneme, napadá mě, že vždycky teď v posledních dílech hráváme tu hru s písmenkem, kde vybereme random písmenko a potom se snažíme právě na téma daný destinace udělat nějaký příběh. Tak jestli bychom to neudělali prakticky i teď, když máme takový jako volnočasový díl.
1: Tak můžeme to zkusit, proč ne? Jaký dáme téma?
0: já bych to dal tak nějak jako zeměkoulovsky, cestovatelsky.
1: No tak jo.
0: Dejte mi teda vteřinku, já tam musím nabušit ten generátor.
1: Naťukuj to.
0: A... Tak dvoj TV zase.
1: Tak dobře, no.
0: Ne, já to dám znovu, a to se nezlobte, na dvoj TV bych nedal dohromady kloudnou větu. Tak D, to by šlo, ne?
1: To neměli jsme ho náhodou už.
0: No i kdyby to, tak to bude aspoň dramatický.
1: Dobře.
0: Tak pojďme na to, přátelé, my si zatím připravíme nějaký malý příběh na D a jako zábavu vám během toho času přispějeme písničkou Město moře kuře od MCOG.
1: No tak toho máme taky rádi v země kouli a pojďme si to loupnout.
0: Jo, podklad už nám dávno dohrál, ale nám to nevadí.

0: Takže my jsme během písničky dychtivě vymýšleli, omluvte mě, příběh, který by nějak tak hovořil o zeměkouli nebo o cestování a zároveň začínalo každý jeho slovo na písmeno D.
1: Dychtivě jsme dřeli.
0: Přesně tak, Lobo, jak jsi se s tím popral?
1: No, trošku jsem se zapotil, ale něco jsem dohromady dal.
0: Já nejsem žádný páral, abych se tady s tím páral. Tak, kdo začne, chceš začít, nebo to tam mám bouchnout?
1: Začni ty.
0: Tak přátelé, já si to tady připravím, já to mám teda v laptopu, nejte mi vteřinku. Takže příběh na D, který se bude nějak tak týkat země koule nebo cestování. Tak, země koule. Dva dychtiví dobrodruzi devastují daleké destinace. Domorodcům dolévají dovezený destilát. Domestikovaný dobytek dráždí durmanem. Důrazně doporučujeme degradační dálkopis dvou debílků dětem. Dělám drahoty. Dobrá dávka dobrodružství dodává dvojici důrazdů vtipu. Co?
1: Hodně slušný, kámo.
0: Ale jako

0: zase tam trošku.
1: Já tak. Se tam možná taky ztratím, mám tady taky pár přesměrování napsaný.
0: Tak pojďme.
1: Tak poslouchej, hele. Dánský dobrodruh došel do Dallasu. Dokázal dorazit do 10 dnů. Dnes dorazil do Damašku. Doklady do dobrodruha dnes dřeli. Do dýmky docpal Durman. Doklady došly, Dáne. Dobrodruh dořekl. Dokonalý duplikát dokladu doposavat dostačil.
0: Já si cítím úplně skvělý. Jako dobrá kombinace.
1: Takže tak, no.
0: Příběh na D, na téma destování samozřejmě a demě koule.
1: A degustace.
0: Přesně, degustace destilátů. To jsme prakticky jako i my, jakoby destiláti.
1: My degustujeme vždycky ty destiláty, no. Mm-hmm. Domorodců.
0: Děl vy dinja. No a to Lojkero asi v tomhle vstupu, přátelé, pojďme si dát rovno další písničku, která v tomhle případě je pěkná pecka.
1: To vás pěkně rozproudí.
0: A pokud můžu napovědět, tak se jedná o Technohead a pecku I Wanna Be a Hippie. Netřeba představovat, co vy?
1: No já ji znám jako hodně dobře, tak pojďme si loupnout.
0: Já ještě líp a lupu!

0: No, tak teď jsme si dali dvě trošku šláplejší věci, já si šlapu na jazyk trošku, zvláštní.
1: Šlapáníčko, šlapání, no a vzhledem k tomu, že už maličko vylizujeme konec dnešního pořadu, že už se tak trošku blížíme do 3/4, nedej Bůh do celý, tak bychom měli urychlit ty témata, co potřebujeme probrat.
0: No, teď jsme si řekli, že si popovídáme o našich vysněných destinacích.
1: Aha, což znamená místa, kam bychom se třeba chtěli podívat během života, anebo kam se třeba nepodíváme, ale zároveň bychom se tam hrozně rádi podívali. Tak Lobo, máš nějakou úplně jako top shit destinaci, kam víš, že se za život podíváš, jakože víš, že si to splníš?
0: No, já doufám, že to bude ten Burning Man.
1: Takže festival v poušti.
0: Yes.
1: A
0: ale jako jinak
1: to je americká poušť nějaká, předpokládám.
0: No,
1: Nevada. Něco okolo Nevady, ano.
0: Je to tak, no a jinak, hele, no, tak nějaký asi ty exotiky, hezký Bali a takhle bych se podíval, proč ne?
1: Na Bali, Bali, Babi.
0: A to Peru asi a takovýhle ty Jižní Ameriky bych si taky prošel.
1: To je mi strašně blízký. Já když můžu říct, tak mám jakoby úplně top sen, který vím, že si jako splním do konce života, je Velikonoční ostrov. A už jsem jako čet spoustu knížek a takových kravin, že vím, že to musím zvládnout. No a hnedka v závěsu se táhne Mexiko a Peru právě, o kterém jsme hovořili ze začátku dnešního dílu. Takže to je takový můj jako must have seznam, jestli to tak můžu říct.
0: No a v země kvůli bych se podíval ještě třeba jenom do vesmíru aspoň.
1: No ale to je i vlastně destinace, kterou bychom taky mohli v tomhle listu mít třeba, když by si řekl, hele, chtěl bych se někdy třeba podívat minimálně na oběžnou dráhu.
0: No počkej, hele, ty...
1: Nedej Bůh na měsíc.
0: Nečet to teďko, jakože první Čech se dostane takhle do vesmíru na nějakou tu vyhlídkovou...
1: K něčemu celkovému jsem se dostal,
0: no,
1: ale
0: já jsem taky,
1: nepročítal jsem
0: já
1: to
0: jsem
1: nějak.
0: Úplně nevěděl přesně, kdo to jako je a včera mi bylo řečeno, že tam poletí Jemi, jestli si ho pamatuješ z ESA.
1: Jemi z S, to snad ne.
0: Jemi A, B, C, D.
1: A veterka Pergnerová mu bude dělat vole zálohu, kdyby nemohli to.
0: Kdyby
1: měl migrénu.
0: Jakože si nedělám prdel, poletí tam ještě nějaký takový ten vietnamský DJ s těma dlouhýma vlasama.
1: Aoki, Steve Aoki.
0: Jo, to je on. Tak ten tam taky letí, no, je to úplně takový bizární let, platí to nějaký miliardář.
1: Takže... Jami a Aoki letí do dobrodružství, to je strašný. Proč to nedaj nám třeba? My jsme se rádi podívali také jako cestovatelé.
0: No, budou tam hele snad 9 dní v tom vesmíru, takhle jako...
1: Kriste pane, a oni ani nemají cestopis určitě, viď?
0: No to nemají hlavně, no to určitě ne.
1: Vlezte mi na záda, takže přátelé, kdybyste někdo pořádal výlet do vesmíru a potřeboval jste někoho s sebou, řekněte nám dvou, my jsme cvičení branci.
0: Jo, a už vám s toho uděláme reportáž.
1: Ale budeme chtít takovej ten jako fernet v zubních pastách minimálně na oběžnou dráhu. To je takový to vesmírný mré, víš? Jako,
0: no
1: to...
0: já vím, no tam nemůžeš mít klasický knedlíky ze zelib, no.
1: No ale jako furt jsme jako nenároční samozřejmě, takže nebudeme si vymýšlet podmínky, jenom ten fernet teda na rovinu. Přesto pak nejede. No a co mi ten...
0: Jsou hranice.
1: Takže cíle svých cestování jsme probrali, tak dáme pecku a pak nějaký rozlučky, rozlučovačky?
0: No, možná nic nevymyslíme dalšího, tak asi jo.
1: No dobré, tak pojďme, další pecka je Randevu od Basement Jacks.
0: Ale v remixu od Marco Lisse.
1: Čeky, remix.

0: Chceš začít nebo začínám?
1: Začni klidně ty.
0: Takže přátelé, my se loučíme.
1: Loučíme se, jo už.
0: Jo, asi jo, no, máme už trošku...
1: No jo, máš pravdu, no.
0: Konec za dveřmi, čas nás tlačí.
1: Čas utíká jak vodka.
0: No a to je hrozný, vodovodka. Kež by mi takhle odtejkala vana doma. Nic, kocorci, jako opravdu čas nás tlačí a my vzhledem k tomu, že tam budou ještě nějaký zprávy a tak, tak by nám hrozilo, že už bychom si usekli konec našeho závěrečního monologu.
1: No, tak ještě si popovídáme, ale o něčem ne.
0: No určitě o tom, že jsme hrozně rádi, že to s takovýma dvouma troubama, jako jsme, my vydržíte a že vás to baví, že s náma společně chcete cestovat.
1: No to nás baví, že vás to baví prostě, no.
0: A nás i baví cestovat, takže dohromady je to snoubení bavení.
1: Zkrátka spojení takový, jaký má být. No a dneska to bylo trošku jiný než obvykle.
0: Já jsem se docela vykecal, upřímně budu rád, že půjdu domů a tam budu sám teď na chvíli.
1: Jo, taky jako dneska jsme to trošku probrali,
0: i když ne,
1: jinak než obvykle. No.
0: Já jdu ještě teda na večeři k našim, takže si ještě to povídáníčko, povídání užiju od naší mamky, ale co na platno.
1: Tak to zkus udržet na stejný úrovni.
0: Já, tak táta má taky ferne doma, to já tam většinou přijdu jako na jídlo nebo tak, dáme si nějakou kořku, dáme si jídlo, pohovoříme, já však to znáte, jako každý asi chodíme za našima. Také na obídečky, no, je to nepříjemně příjemné.
1: No, soutěž dneska nedáme teda, to jsme řekli už předtím.
0: Já bych si zasoutěžil o to, kdo bude nejvíc poslouchat vánoční večírek 17. prosince na Bčku. Tak my ho pak vyhlásíme a řekneme, jo. Ej, ty jdu. Ne, neřekneme mu to, vyhlásíme ho jako vítěze samozřejmě.
1: Na to už se mega těším, cvrno, na to vánoční vysílání.
0: No blíží se nám to, my teď máme prakticky neděli 11., takže za 6 dní máme sobotu 17.
1: Ty prdě, ještě musíme objednat řízky u Faustu.
0: No já to lehce nechám na tobě, já jdu ještě v pátek do práce a jdu do 6.
1: Já jdu taky do práce v pátek.
0: No tak je to v pohodě, tak objednáme řízky v pátek večer.
1: To já tam zavolám, to je v pohodě.
0: Tak jsme spolumeni, my pro něm pak zaběhneme. A pokud i vy máte chuť na vysmažený řízeček, tak se pro něj stavte v Bčku.
1: Dáme vám ochutnat. Přineste váš salátek.
0: Dáme vám ochutnat naši smažbu, přesně, aby přineste nějaký cukrový a cukrátka.
1: A nebo tak, no.
0: No a to je asi celý pro dnešek. Kocorci, hrozně děkujeme za to, že jste to s náma vydrželi a že si to společně užíváme. A slyšíme se teda v sobotě.
1: Slyšíme se v sobotu a samozřejmě v dalších dílech pořadu Země koule.
0: Další destinaci vymyšlenou nemáme, ale přes svátky jí 100% dohromady dáme.
1: Já věřím tomu, že Ingrid už má něco vymyšlený, kam nás vyšle tentokrát.
0: Já z toho mám trošku strach, ale nechte se překvapit.
1: Já, jak ona říkala předtím něco o ponorce, tak my jsme nepluli někam pod vodu, člověče.
0: To špatně rozuměl, to byla pornorka.
1: Aha.
0: Ingrid, to se nezdá. Já jsem mi viděl, jak si nakupuje to hampatý prádilko, takže tam vás brát nebudem, nebojte se, to je moc deep.
1: Bude jenom na Hero.
0: to si píš, my budeme Hero a Ingridka bude Under. Nic, kocorci, to už je moc, mějte se hezky a hezky a band.
1: Yes, a v sobotu vánoční večírek Rádia B, doufám, že budete poslouchat.
0: A že dorazíte na vlny Rádia Bčko.
1: Přesně tak. Měj se cvrno a příště čau.
0: Měj se, Lobo.
1: Čau.
0: Hele, čau a díky všem.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: V brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky. Tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené

Dibayar, dibayar. Kurang kita.

0: nejsem jen tata, jsem i oče. Ulovil jsem slovinku, tu není o čem. Oče, co obejme, když některá plače. Oče, co sám pláče, když vidí se dva na háče.
1: Víte, jak by se jmenovala past, kdyby to byli profíci? Ha? Propast, motherfuck.

Pria B, tu je... Hlasuj prosím o Pria B. Posuň mě tak do další... www.radiob.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 6 hodin na rádiu B.
1: Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před náma relax číslo 124. Dneska to bude v podstatě celý o drum and bassu, ale začneme housíkem. Já vám přeju příjemný poslech.

Po Baking se dostáváme k prvnímu drum and bassu a tím je freestyle od Bamfunk MCs. V relaxu a na Bčku.

Teď jedna vyslovená stařešina, stojí za ní Eda Vyrážka a Kukátko, a.k.a. Edrašen Optical.

Relax.

Dohrávající noisy bude střídat High Contrast v relaxu a na Bčku.

0: Relax.
1: On Radio B.

Rozhodně jedna z mých nejoblíbenějších od ShyFXe. Roll the dice v relaxu a na Bčku.

Dostáváme se k mému velkému oblíbencovi a tím je Kalibr. Tohle je Badger in Force.

Relax. On Radio B.

Za mě jednoznačně záležitost na parket a stojí za ní GNT 247 v relaxu a na Bčku.

0: 561.
1: Kid.
0: Yes, Michael.
1: Shut up.

Relax číslo 124 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že se vám to dneska líbilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čaute.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

胞とは種の生えたもので魂にとなり言葉のない音を歌い決して止め

草とは羽の生えたもので魂にとなり

0: enormní.
1: Intergalaktický.
2: Extrém.
0: Titán.
3: Megalomanský.
0: Monstrózny.
3: Gargantuánsky.
1: Supermasivní.
0: Gigantu.
4: Malý pátek.
1: Malý párek? Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, milí posluchači, je chvíli po deváté a to je ten pravý čas na náš pořad na Rádiu B, pořad Malý pátek. Já jsem DJ Cynic a v následující hodince si představíme skladby od producentů, jako je Face, Final Fix, Lobosky, Deja Vu a mnoho dalších. V polovině pořadu mám pro vás pozvánku na zítřejší Mejdan do Teplic a představíme si blíže belgického producenta Final Fix a pustíme si od něj několik skladeb. My jsme začali skladbou Wings od producentů Sola a Oax a následující skladba se jmenuje Halt a mají na svědomí Face a Skylark. Užijte si dnešní poslech. Začíná pořad Malý pátek na Bčku.

0: Halt! Stopp!
1: Arrête!

Skladba Halt, Face a Skylark jí mají na svědomí a my pokračujeme dál. Bite the Bullet, breakbeatová skladba od producenta Final Fix, kterého si později blíže představíme. Užívejte poslech.

Lobovsky a Mooney se svou skladbou On My Mind. Drum'n'bassová skladba, malinko říznutá dubstepem, a teď už následuje skladba Blow od producenta Deja Vu. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

producenta Deja Vu a následuje Discovery a na svědomí jim Mycelor. Ještě si dáme do půl desáté několik takhle rychlých skladeb a poté už si řekneme nadcházející zítřejší Mejdan v Teplicích, něco blíže o něm a dál vás čeká seznámení s producentem Final Fix. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

skladba Discovery Mycelor. A jak říká můj radiový kolega a kamarád, je to taková bláznovina, ale je to skvělý. Tuto skladbu vystřídá Freaky Boy a je to od našeho známého rakouského producenta Eikhoff. Tak si pojďme společně užít Freaky Boy.

Ejkova mi střídá také velice známý Pitius se svojí skladbou Bice. A dále nás čeká skladba od producenta Syndicate a Aggressor Banks. A teď to necháme tyhle tři skladby hezky za sebou. Vlastně po této skladbě už jdeme na tu pozvánku, takže užijte si skladbu Bice od producenta Pitius a pak už jdeme na pozvánku na zítřejší Mejdan.

A aby jsme hezky dodrželi polovinu pořadu, tak tady pro vás mám pozvánku na zítřejší mejdan a necháme si skladbu od Pítyho se v podkresu. A chtěl bych vás pozvat do Teplic, Krušnohorská 1631, kde se nachází klub 2323. Hezký malý klub s výbornou atmosférou, skvělým zvukem, lahodným pitím, nemají tam klasický nápoje jako všude jinde, takže si opravdu vychutnáte skvělé pití. A tento večer, zítřejší 12. tam proběhne akce Dark Rollers, kde vlastně vystoupíme s DJi, jako je STVS, Azavak, Klinix, Polis a já, DJ Cynic. Akce začíná od 10 hodin a skončíme podle toho, jak to bude všechno probíhat, a můžete se těšit na skvělé skladby osobité od STVZ a výborné mixy od ostatních kluků. Klub 2323 zítra Teplice. Těšíme se na vás, přijďte se pobavit. Následuje skladba Skin Job od producenta Syndicate. A vy stále posloucháte Malý pátek na Béčku.

Skin Job Syndicate. A my máme za sebou pozvánku, takže zítra do Teplic, klub 2323, Drum'n'Bass Way Maidan. Následuje skladba Data Kill od Aggressor Banks. Všichni moc dobře znáte, bude to nářez.

Aggressor Banks, A Data Kill. A my se dostáváme ke skladbě Super Freak od producenta Final Fix. A producent Final Fix je belgický producent, který v roce 2007 slyšel svoji první skladbu od Current Valu a okamžitě byl polcen tímto stylem. Celkově začal svoji produkci v roce 2010 jen tak pro zábavu, ale nakonec se zúčastnil soutěže no Metallicity a tuhle soutěž vyhrál a toho utvrdilo v tom, že by měl dál pokračovat. Poslechněte si jeho skladbu Super Freak.

belgický producent Final Fix vydává svoje skladby například na Blackout nebo Eat Brain, Hanzom, Evolution Chamber a mnoho dalších, a svoji podporu získává i na Noisia Radio. My tady máme další jeho skladbu, která se jmenuje Hellfire, a na této skladbě spolupracoval s The Clumps. Užívejte poslech, malý pátek na Bečku.

zbývá 12 minut do konce a já useknu tuto skladbu a představím hned další za chvilku, ale ještě předtím chci říct, že oficiálně producent Final Fix remixuje také skladby od jmen jako Black Sun Empire, Prolix, Neon Light, Silent Extent anebo Catharsis. A my si následující skladbu dáme, ta se jmenuje Soldier. A dále si o něm povíme něco víc. Final Fix, Soldier.

Skladba Soldier, Final Fix a následuje Full Metal Hello. Tento belgický producent se poprvé upsal na smlouvu. Bohužel jsem nedohledal, kdo podepsal s ním tu smlouvu, ale našel jsem, že 2016 podepsal svoji první smlouvu a začal vydávat skladby pod agenturou. Jinak do té doby je skládal sám za sebe a to hodně posunulo dál. My tady máme další skladbu a to je, jak jsem zmiňoval, Full Metal Hello. Dáme si zase od začátku.

při této skladbě full metal. Hello, cítím hodně od producentů z Noisia projektu a my si tu skladbu zase usekneme a dáme si Under My Skin, aby jsme stihli všechny skladby, co jsem dneska pro vás připravil.

skvělá skladba, skvělý rytmus, Under My Skin, Final Fix. A jak už se koukám, strašně to letí. A nestihneme ani všech těch 18 skladeb, ani když je rozdělíme na půlku. Takže já bych se vám chtěl moc poděkovat za to, že posloucháte, za to, že chodíte na mejdany, dělejte tak dál. A připomínám, zítra Teplice, klub 2323, drum and bassový mejdán, kde vystoupí STVS, Azavak, Klinix, Polis a já, DJ Cynic. Těšíme se na vás, buďte na sebe hodný, mějte se rádi, poslouchejte hudbu a užívejte dnešní večer.

my stihneme ještě jeden kousek ze skladby Gargantua od tohoto belgického producenta Final Fix. Čau za čau, dík, malý pátek je u konce.

par conséquent d'attendre notre fenêtre de lancement.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Let's go.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

teď si pustíme francouzskýho DJe a producenta, kterýho máme na Bčku moc rádi, a je to Vitalik, v tomhle případě ve spolupráci se zpěvačkou La Bien Querida a track Tu Conmigo. Tak jdeme na to.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: jsou 2 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio B.